0: Radio SVK
1: Čau, čau, čau, všetci kašu sa kam und du glaubst es Radio SVK LV.